0: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.
1: Dvíhaš obočie, špúliš na mňa pery.

0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

Vzal si dva lízenky, dve hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj diskopříběh a svoje lásky z pasáže. Ahoj.